0: Das hat mir schon noch, dann ein paar Schästchen hinter mir, als so wehe, ihr Bunschel und natürlich am ersten Jahr, Stanje, jenere Hornarische.
1: MDR Sachsen, Serbski Rossos, Sport.
2: Auch Ranuske, Wollifantki, Susobot über Worklitzach, Mutzne, das war ich Trubo, Trubili, a Worklitschanske, Wollibulistki, Siasn im Zinulas, Parkettaduli. Poprinje, ihre Dinja, Baxo Worklitschanki, Sassos Rabachu, Abschetschivo, Jitauchankams, Zinula, Dobechu. Wir prinje, ihre Dinja, bi Josephine Rublitz, Neilipscher Reiak, aber Riada Hostschichelko, aber Drui, ihre Sarah Schnablitz. Klasse Wische, ihr Prinja musst wo Holz zur Viktorie bewäuere Zach, Pschatschibo Volleyballist kam Skupo je nowe Wukis nulla Zip Schirawa. Ne lipscher Worklechanka bitam Diana Heinetz. Svoje Sazbehove Partie do nowe reine Dobbe miachutisch Sokolio Sokowa Budeschin, Rajar Tomasz Suchi.
3: Sazbe do nowe reine Dobbe, jetzt so nam pomoim začo Deutsch dere Seeschlachtschio. Sme Rally Doma, napschetscho Sokonike Viasoinze, a napschetscho Naschetzam Dobusche. Mir mö viele Pschiladoario, kotrisch sa dobu naladu, so starachu, atutun dobu naladu, sme nidom na reinisch tut des Pschessagili. Sme potekim napschetscho Viasoinze dobuli, a napschetscho Naschetzam Nasche, snadne Pschirali, Vitaibeiku, Dobische. Riane, reine Jean.
2: W Sachske Klasse podlejach Worklečenjo čera dopodnja Drežďanach přečivo zelenobivim Drežďane Košec z 0-3. Kopanske Wuslitki pokalnere VfC Plauen Budisa Budešin 2-1 a LSV Nové Mesto nad Spreviu Sokoral Bice Horky 0-4. Zilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Schautz, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednočenstvo Huska Hodži SJ Kruščice Tež 0-4, jedne Bichu Samorota, jedne je David Žordoc spiel a dvoje Beno Rece. Reine Zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednočenstvo Vás Bive Komc 0-6 a SJ Nebelčice Sportovetvorstvo Bart 5-0. Zazby Celinja Rotov slušeše Jonase Lemane, po njim Trechichu Finn Zarenk, William Plettner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé kopanske mustvo SJ Kruščice je Dybkovu partiju Sepicars 2-1 dobilo, tam Trechištaj za SJC Simon Jan Klemens a Oskar Hauš. Do cíla dobežíme dženca ze 142 běhákami a běháriemi kýž v obdělichu so sobotu v Radvorju při běhách v pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali jsme jenojš nekotrch dobečákov a dobečerjov. Pia Münkec a Adrian Nagel běžtaj například najspěšnější holca a najspěšnější hulc na distanci 1000 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Malink dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspěšnýša žona na čare 6000 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klase SK Štorceči najvyše na podesče, a to zromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: To bych už sportove vúsledky Jana Rehoria.

0: Robbie Williams tobi bei der nas Programm hier All My Life in Spiewalsche Astim. Jenitko, napuschestschich.
1: Serbski Rozwus. Pojestrze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Evangelska Wosada Slepper hier na Svedjenskich Gemschach, Czerave Slepper, Wopsvetue Zertifikat, Evangelske Krajnje Zirkwe Berlin-Braniborska, Schleska Honja Vužica dostawa. Zertifikat Zelene Kapon, hodnoči Wopsvetue Management, sei schwäche 12 lit. Hospodarichu Ekologistze, například přesto, zodachu fotovoltaiku přípravu a cisternu za deščú vodu natvarič, a zvuky vedlejších odstavkach sykli za nastače mietelových vuku. Organizuje tež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V čornom komcu na areálu Krabatového mlyna je konstičina dohromady niečo 2000 v opetovariu domkovanku svedčivo. Kajž rekne jednačel Anton Fuchs, by rezonanca s tým runie tak silná kajž loni. Serbský podiel by znova vulky. Tak vústupichu sobotu košanci muzikanča, folklórny ansambl Vudvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Niečelu zaveselichu smerdečanci revario, dujorská kapava Horjane a kvo navoškovej skupine Krabat z čornom komca Ladovario. Z dobom sú na dvore sobotu 5. Krabatový týdžen zahajili, kýž živú dôrečnosť a kultúru regionalica znieče 20 zaradovaniami pestuje. Po nimale podraliče bú čera Radvorská kšižná cirke znova posvedčená. V zajšich mesacach dobiachu miestrym je cichu, vauky, špundovanie a šu elektriku dospone Vopnovič. Najväčšiu procu pak žádavchu si mokres činy, kotrež buchu s pomocou chemických sredkov vúsušené. Po svojach zamovitého tvarského inženiera Petra Kubajnka môho po končnom odliečeniu šo niečo 350 000 eur pfačič. Radvorská kšižná cirke je jedna z cioch cirkviu Veuse. Ve Votrovie sú čera 24 modostným zakrament firmovania spoščili. Přitým mejachu šitke 15 holce druščú drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskop Drežansko-Mišnanského biskupstva Joachim Reinelt doplníšu Božom šu sobu džaržeše potom zobu od kšižorju do se vítane. Džakneny špo svieče štajfara Mirčin Delenk a kapfan Pitom Rus. Ve Votrovie spošča firmovanie kujžde ceče leto. Na biehu vo pokal zbožného kapfana Alojsa sobotu v Radvorju so 107 posta ľudí v staromných klasách vo 6 let hač to 60 plus v občeli. V ubeđovachu so na čarach rozdielnie dôsče od 500 metrov hač to 6 kilometrov. V občelnice bychu tež od zvonka serbske užice prikvatali, najstarší športovc bie 670 letne z Budyšina. Zaradovali sú bie dôstvo ST Radvor, TCM a Radvorský modelník Žinský klub z Romania. Za dve leče chce Džajun znova vúhotovač. A to vane bychu naše povestče, kýž namakače dále na našich internetových stronách a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slevo tu chvíľu 9 stopňov, k tomu čahaja nekotre mročele na nebiu a s blakami máme aj silnú kúriavu, napríklad mes Haslom a krotko pred Budyšinom, tam ledma nešto vidíš. Dženca vybiu dňa zmieme to išto svonca, ledma mročele a živé slevo te zalieze na 21 stopňov, júce celé podobne vúpada a zmieme samo temperatúry do 23 stopňov v Horní Vúžice.
0: Hej, Matija, je runi, že nás pomnil tú hustú toustú kúriavu, kotraž sa dženca nad vúžiť svúčenie ječte keč plivi, dotal je na púčare na drohách. Všetko, poriadku z najmenšo, našim obkladnom systéme žiadne informácie zapísané nesú.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli vy za nás nešto mače k uoboku obkada, potom zvoňče tu, budeš in 7400.
3: Zasa som samá, što ty činíš, pašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak stuje na štiebie mieć, čo by prošiť, co nadieť, najlepšie časy to levem, nie sa tu pšet.

0: Krotka poci bedeki na šestje, dženca však ostrovime vás rano išo tu z budeského studia a večer pak znova zadkulare se naredže.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Se ty tu listo stava?
4: Kotre list? Na dun. Zelene pergament, červene Hogwarts-Zöge. Nebe bolla dybe žana soa?
3: Nie. Ty tyš vyšče do Hogwartsa?
4: Nic je nož ja, my. Naše studio so přemeni na Guzvorsku šulu. Rundčka, magiske zvěrjata, napoje kišče za Guzvaja.
3: Po takim Guzvorput přijotovač a radio zapiknuć za vusovanje bone magie a nostalgie.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
5: Nic zabić.
2: Dzień za wieczor.

0: Šest šminčinov, to šest čiche.
1: Nábožné svoje.
0: Maženca Maria Koklina z Radvoria.
2: Lube připosvuchaki a lube připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tým, štož máš, ale v tým, štož nímáš. Tuta sada, kotruž čítach na prvních stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mieko rozmyslovaniu. Haj, jeničky vo komik zboža môže mi cevú vútrobu vúpielnič. Jeničky vo komik zboža môže všie starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Tyž dári mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Tyž piju čopve kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohka nespokojnoštovú trobe. Vidžu, što maja abo zdokonia druze. Vidžu, što sama nimam abo nezdokoniam. Vidžu, so dobiu so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujždej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małych vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tyž hľadam na šoto, štož nímam.
0: Nábožné svôk dní má na doku a zamovitosť či radvorskie vosady Maria Koklina.

0: Bei Boga Vaujic spürsche wot in du? Alle, na lippe wost dann jetzt schon für Pschi-Radio, pschettisch ja na pruset mich.
1: Serbski Roswus. Bojestje. Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranie. Evangelska Vosada Slepper. Hier na Svečenskich Gemschach Čerave Sleppom Wopsvituje Zertifikat Evangelske Krajne Cirkve Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica dostava. Zertifikat Zelene Kapon hodnoči Wopsvituje Management Zajšvich 12 let. Hospodarichu ekologisce napšikvat přesto, zo dachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dišču vodu natvarič a su vuki v dlješich odstavkach sikli za nastače mjetelových vuku. Organizuje tež Wopstajnje kulturne poskytky a vůstajence. V čornom komcu na areálu Krabatového mlyna je konstičenia dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčivo. Kajž rekne jednačel Anton Fuchs, bie rezonanca s tým rune tak silná kajž loni. Serbský podiel bie znova vulky. Tak vústupichu sobotu krošťanscy muzikanča, folklórny ansambl Vúdvor a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Niedželu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo, dujorska kapava horjane a kor naložkovej skupiny Krabat z čornog gomca přiladvarjo. Z dobom sú na dvore sobotu 5. krabatový týdžeň zahajili, kiž živú dôrečnosť a kultúru regionalica z niedže 20 zaradovanými pestuje. Ponímale podra leče, bučera Radvorska kšižna cirke znova posvečena. V zajšvich mesacach dobrachu miestrym je cichu, vauki špundovanie a šu elektriku dosponie Vopnovič. Najväčšu procu pak žadachu se mokresčine, kotrež buchu s pomocou šemických sredku vúsušene. Po svojach zamujitého tvarske inženiera Petra Kubenka môho po končnom odličenu šo niedže 350 000 euro pvačič. Radvorska kšižna cirke je jedna z cioch cirkve v Elvse. V Votrově sú čera 24 monostným zakrament firmovania spoščili. Při tým jachu šitke 15 holce družšu drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskop Drežďansko-Mišnansko biskopstva Joachim Reinl topunišu božom šu sobu džažeše, potom zobu od kšižorju douse vitane. Čakne nešpo svieča štajfara Mirčin Delenk a kapfan Pitom Rus. V Votrově spošča firmovania kujžde cieče leto. Nimale 100 jicharko a jicharjo ze 150 konjemi ze Sakske a Berlina Braniborske je so čara a sobotu v Kulově na 55. jichanskim a skakanskim turniere vopčilivo. Vulke myto při skakanju klasy M čara poponju dobe Dena Burgmajer ze Žilova ze jednačelitnym vůrezancom Nimsce to Valach Kel Etalon. Andrej Schlegel od konjaceho športového tvorstva Šešu bu ze 8-letnym vůrezancom Mincerom v samstnym průvanju Ceči. Dvojne dobeče sveče štejkulovčance Lena Altenkampec a Sara Friedrichec při skakanju klase E. A to one bichu, naše povešče, kiš namakače dale na našej internetovej strone a v našej dámodnej app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ište čma, ale žive slibro te pokaza 9 stopňu, to tež vodnická vidžu, k tomu čaja ište nekotre mročele na nebiu. A s blakami máme ište silnú kúriavu, dženca vybiu dňa, pak zmijeme potom tujšto svonca, letma mročele. Dženca docpie žive slibro 21 stopňu, juce potom celé podobne vupada a zmijeme samo 23 stopňu pohony v Užice.
0: A Gitschbu, du hieß schon das Nasspomnio, hieß schon Viazra Nersboja, Susa Jönsara Nostalina Sachskich, Troach, Naschim, Kunzu, Drenitz, Pschuschim, Gitschbuitsche, Kuria, Wildla, Nevidische, Tak, Daloko, Jönsara No, Rutschester Kuria, was Minjes, Memekesche, Matironerek, Swunschko, Neipredras, Bak, Gitschbuitsche, Naputschachan, Hadroach.
1: Serbski Roswurst.

No a čo hodlá mili tam, abo tam hič, to vám netko přeradžu našich pokývach. Dost spolskitka minuce máme, dženca rano, že sač menšinu dosyť mich. Najprv raz, milí se dženca večer doma vosem ich rádio Zadkulu zapíknuč. Moda žuma vusova dženca zase od vosem ich hač do džesačich a vinuje so Harry Potteri. Dženca přeprošuje, ko meja vas na přednošk se svom mjez Eufratom a Tigrisom, Benno Bilk pučuje z vami po Kuwaitše, Iraku a Kurdiske, večer na povosmich radvorskim svodinku. Dalši termin v Radvorju, večer z Šajatovičom, Šadovicom, Varič s domjacimi birnami je poskit k vrjeđe krabatovo tydženja dženca dvornišću inkluzije od napopečih do večera dživečih, torika najprede Varič přijatovač, potom vizo jesč. Eto vizo ne bi išće šitko s kulinariskimi poskitkami krabatovo tydženja. Kolesovarska tura ze šimi peč s mysvami je juce od dopudnja džesačich do dvime planovana. Start je v kluštri Marina Viesta Pančica Kukovie a to při studni. Mesačne zromadne spievanie z jaska serbskich spievarskich tovarstvov od mieso juce a tokež přeco večer šestčich v kurovi rumnosti serbského ľudová ansambla. A keď bu sredu ne budže přednošk Andreasa Hanuša v auli Šule Čišinského, termín so nakvata a so potom vyzatiež pravé borze tu pola nás zdželi. A v Rajbicach sče štvrtk přeprošení na regionálne povovanské wiki do šule. Hač do večera šestčich sú v ústajeriu tam namiestne. Tam přednošuje sa miestrujem tiež vo financách a štruktúrnej zmine.

0: Zdipkom na półosmiechie.
1: Srpski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewangelska Wosada Slepor je na Svedženských Gemšach čera ve Slepom v obsvetuje certifikát Evangelskeje krajneje cirkve Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica dostava. Certifikát Zelene Kapon hodnoči v obsvetuje management zajšvich 12 let. Hospodarichu ekologisce napšikvat přesto, zodachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dešu vodu natvarič a suvuki v dlešich odstavkach sykli za nastače mjetelových vuku. Organizuje tež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V čornom komcu na areálu Krabatovho mlyna je konstrujenia dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčilo. Kajž rekne jednače, Anton Fuchs bie rezonanca s tým runie tak silná kajž loni. Serbský podiel bie znova vulky. Tak vústupichu sobotu krošťanscy muzikanča, folklórny ansambl Vudvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Nedželu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo, dujorska kapova horjana a kôr navožkovej skupiny Krabat z čornom komca přiladovarjo. Zdobom sú na dvore sobotu 5. krabatový týdžin zahýli, kýž živú dôrečnosť a kultúru regionalice z niečo 20 zaradovaniemi pestuje. Po nimale podra lieče bučera Radvorská kšížna cirke znova posvedčená. V zajšich mesacach dobiachu miestrujm, cichu, vauky, špundovanie a šu elektriku dospunie Vopnovič. Najväčšiu procu pak žadovchu sej mokres čine, kotrež buchu s pomocou šemijských sredkov usúšené. Po svojach zamovitá tvarska inženiera Petra Kubajnka môže po končnom odliečeniu šonieže 350 000 eur pvačič. Radvorská kšížna cirke je jedna z cioch cirkve v Evse. V Votrovie sú čara 24 modostným zakramen firmovania spoštili. Přitom mejachu šitke 15 holce družšu drastu zdraščenu. Emeritovaný biskop Drežansko-Mišnansko biskupstva Joachim Reinelt doponíšu Božom šu sobu džeržeše, potom zobu od kšižorju dousy vítane. Čakne nešpo svičeštaj fara Mirčin Delenk a kapfan Peter Mruz. V Votrovie spošča firmovania kujžde ceče lito. Koniace športové tvorstvo pri kloštorskej vode zakončí svoju letušu športu sezonu sobotu z liščej hojntviu. Džiatnače jichalko a jicharjo kajštež srdom zapšahu poda sobot horku na kubojezbu a jichansku čaru, pri čímž dobrachu jicharjo s dobom zadžioky převineč. Předsedstvo tvorstva poďakova so pri tej príležnosti všem pomocnikam a dobročelam tvorstva za podpiru v zajšvých mesacach. Večerná zhromadná zabava džen potom skulojči. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S blákami je tu a tam hýšče kúra vojte v Horní Vúžice. V Budišine pokazá živé slibro 8 stopňov a to zmejme dženca. Tu ište slunca, liet mám ročele, vostane potekým sucho a dženca zalieze živé slibro na 21 stopňov. Júce zmejme znova slunco, tu ište modro nebia a temperatúru do 23 stopňov.
0: Na našich pučach je tak daleko šitko poradku, keď puče dale dla kurjavy, ale jednu informáciu mám kovoko vyskača a tun stej v Báčoniu, tam voschyč se. Hej, tam ľudia ráda raz prespešný jeďa, tuž keď puče sa tam odpovedne na tempo džaržiče, kajš je předpísané, a to nepočí vizo jenož za drou Báčoniu, ale vizo tiež šúče ľudia, že až to sa prošu na tempo, kajš je předpísané.
1: Serbský rozvoz.

0: Kotkapotzi Bedelki, nauerse mir. Hei wird schon im Gumzu, wir kamen zu Minja Damsug und Stügen, ja, bei der Gimsabotu Anedjelu, Domkomankuswitscheli. Nizienisch Programm, Wabische Luji Domwina, nie da mehr, hut ich doch uavokwo, dost a na dost poskitko. A sabske Rosbos, ja, se to tschera, Nedjelu Psipodnio, bei der Gimbobladau. Doreka, Reporter meiner Schota, jetem zwei Kua, Wertschau, a Suhariam, wotam live Rosprabiau, Storje, Wappetowario schau, Watschako, also wärst du lieber, die ich niemals Programme naivisch zu, Dulle, wo riesk sie auch Reportage.
1: Nein, du bist da, wie so musst du da abtatschen, zuerst wie klebt du mal, aber dann hier musst du halt ruhig in der Sadu, also pack zuerst, aber die ist Marmelade, hier musst du dich auch heute Jahre speziell zu mir wieder das ist Bananen, aber die ist das Horze im Wien, da ging nicht das Video aus Mischern. Potom pak tiež ručne ďuva, no, vod vincu s kvietkami, alebo tiež rezbarené drevčka s všelakými psisuami, keramiku to máš, čo so, skončíne. A to je snáno tiež jedna príčina, čo odla Serbia tu pšinu do Čorného Komca, nekoď si Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vabí tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu čorné gumce, tu ambiente, še zjara rejane, to som mi jara dere ľubi vo sebe s čičimi, te maja ju došť mysle, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znatých zetka serbo nemských, kde ju ze skončine, a te maja upravdu še cien vulkotný program, dobrú jič, a všetko dere vúpešené.
1: Kynči za tom zau ostane, že tiež kôbedu?
2: Aj zvyšťaš šuch.
1: Tak to úplne, tak ešte práve tie došky, či to dáve nic je nož, komáska, nic je nož, plinská, ešte to štorno konca znaje, ale tiež všelijaké vždy za šampiónkami napríklad, abo emkaš práve čerstvý klip, abo tiež druhé pečva, kýž voní tu čína nad vojenom, abo tiež nad grlom, što vás vábi tu do čorno konca na domkovanku. Čo vás šízečo do čorno konca na domkovanku?
3: Dla Horianu.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty kodeš na Horiane šetce ježda. To voní maja, nek háč do konca ostať.
3: Hej, wieso, hat die Atmosphäre, schon super, jo.
1: Na, tak to robí boč, no, zase jenom ľubí tiež, jo, Serbia sedia, čakáče znovu na obed, abo ste vás kere dla hudbe přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabychme Horano si napuskali, a potom to vyzate ho rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme si s kolesom uličeli,
1: hádžo čo no komca, dženca však je opravde krásne vedro, a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom přijeli, ja si myslím, že to jaco kolesa zadestia, tiež dalších Serbov, ký sú s kolesom přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobou a potom si vyzate ešte taký ľud popšie, aká ešte tam zade rúne vidiu. Vot dvajte sac a ďuje čak maja tu domkovanku ve čornom koncu a tiež dženca kašprane z stojšto serbským čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokovo kašprane přes 20 či taký šelegi stejnišču tu maja na areálu Krabatova mena v čornom koncu stejo, když môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodiť dač a džiči samo tiež na viacorých miestnách môža nešto paslič.
0: Písané poskytk tam včera po takým mejachu vúdvostce smerdečenio horiane a kroščanstvo dujerio to, šo by čornom koncu na letušilom kovance vidieť čas vyšeč. Beno Šota je tam pobyl, zvyšeli sme vúriesk z jeho čerošie nedželnie live-reportáže. Čo sač menšinu, to smich je prave vonio stroj do kuchne, abo do auta, přiniesu nám netko holalský, a to zromadne z orkestrom serbsko ľudova ansambla.
5: Trude sa ja praša, kajký zmysl tu šitko má, zašto vopruju svoj čas, že je proca vostava. V ruce drži svičku, ona nadžia nech je, a pvom jo vieci raje, svet vodači v čemnoče. Aj sonne bich u vulke, to la svečka stehi tu. A sonach bich o možne, što pak nietko doc bijut.

0: Drobožné slovo.
1: Mačenca radvočanka Maria Koklina.
2: Lube připosvuchaki a lubi připosvuchario. Zbožo nie pokaza so v tym, štož máš, ale v tym, štož nímáš. Tuta sada, kotruž čítach na prvních stronách romána Watermoon, japanské autorky Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mieko rozmyslovaniu. Hej, jeničky voko mix Boža môže mi cevu vútrobu vúpielnič. Jeničky voko mix Boža môže vše starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Ty štári mi nich tu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som z Božona. Trude pak zalieze mi ve voko mikách sprocnoty a svábošče skrádžu lohka nespokojnošto vútroby. Vidžu, što maja abo zdokonia druzy, vidžu, što sama nimam abo nezdokoniam. Vidžu, že dobiu so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež hľadám na šoto, štož nímam.
1: Nábožné svoj kni má dženca nadolko a zamovitosť či rádvorské vôsady Maria Koklina.

0: Predešako si mi že naspomnila, zo sa dženca pšiestka na budušin zapad zaurie, znemenša jedna jezdna, tam na vostu nevizu svobodne. To by buchom za dživečich připovedžené, ale kajž nám připosluha runie z dželie, tam tiež netko hižo, šitko zašľahane, štože si po teki mysliu, a netko hižče fix, tam si dojedu, tam durich, nie, to tiež netko hižo, je tam zašľahane budušin zapad po tekim.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca Maria Goklina z Radvoria.
2: Ľubi připosluchaki a ľubi připosluchario. Zbožo nepokaza so v tym, štož máš, ale v tym, štož nímáš. Tuta sada, kotru ščítach na prvných stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Haj, jeničky voko mix Boža môže mi cívu vútrobu vúpielnič. Jeničky voko mix Boža môže vše starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Ty štári mi nich tu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohkanie spokojnoštovú troby. Vidžu, što maja abo zdokonia drúzy, vidžu, što sama nímam abo nezdokoniam. Vidžu, že dobiu so za svoje malé zbožo snano druhého malého zboža zdáč. A z kujštej tajky mysličku byla Češo svojské zbožo bône začúvač. Božo, napil mi v 100 malých vokomikách vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začúvač, tež ľadam na šoto, štož nímam.
0: Nábožný svoj kni mieše dženca Maria Goklina z Radvoria na doku a zamovitosti tam nižšie v osade.

0: Svojanske vejo varje, a rucnikarje su svoje kofre južo zase spakovali. Cora jo se zakoncova letosna sezona starego luda domu Nijskego muzeja pet gołym nebjom dešnje, a to z svežeňom a velikim rušom. Mej kolega Gregor Klim jo bol namestnje. Gregor, jo se gošćam přibytnym svežeň zbedobal.
1: No, Gronimaras tak, ješnicki a tukajn so rono tak dosegali ušej 700 gošći a přišvo do starego luda. To je skoro dvojc tak wiele akovaci při takom ukojncu sezonge, wenn ich so doživili bitvu vo Svojansku jas a staré rucnikarstvo. So mogli se viešak kupiš a uprobirovaš a wiele nauknuš. Napríklad až južo pre 1000 let su sebe Svojane z pingcetu vose z nosa šegnuli starom lúže bužo nento mirnej, pak nic nuči ve Domunijskom muzeu. Tam gledajú nasledujúce zaredovania zemnem casu južo ten konc tyženia žovo umiestvo vúžeské serské umiocovky a umioce pokazajú svoje uživa ze živarniu pred navidovaním maje nagluveje neželu zikačich vedpodňa bužo vetverinie.
0: Ja, tak na příduce svěženě v Dešeňském domunijském muzeu možeš asi jaslíš, ale tak na svěženě druhých muzeách už ti ten týžen pogledňujeme tak do druhých muzeů ve Vůžice. Učebnežek Gregor za informace.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: Droga přes Palputsku ušinu vedu jo šiša. Ve ljubnju je kši žiliš nabranki z udobivanja nuh energiju a bužo kamera live uščela živinje při Liškojskem jazoje. To a dalšne pojistši mame nento za vas. Při mikrofonje jo Štefani Krautzholz. Droga přes Palputsku ušinu na krotke žajčo vetpicnja vedu jo obnovjona. To přitrefio vytres drogi mjaze Gatojským rozvjaselinským parkom až do Barbuka. Droga, de širše veduvaš, je kšoma vedio stabilizirovana. Na taki pat je auta ljašči mic v samskim casu jež ved oboma smiroma. Gatojska gmina jo to planovanje južo donado kadala, a vytpovedne přospe pla zagronitych zastojnstvo beže. To celé bužo nikak 860,000 euro zaplašiš. Zachopiš tvariš kši išči letosa. Mišćanski parlament v Ljubnju je, co šikne mišćanske žele obdžiliš na svejich nabrankach z odobivanja takih energijo, kterýž su za obnovenje comne, erneuerbare energien. Suma, die wird turelnych 5 Euro pro obydlaje, bekschatzowaš na 60 Euro za ten wytpowiedne mišćanski žel. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgespodaje solarnych a většových záložků, kde je pitrefionným gmenám výstu sumu zaplašíš. Tady se stáš, kaž měščanský etáj je dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubňovském měščanském parlamentu budu v toho dali pědaš v tom týženiu. V Hošebusu týchtuju lidstvoju při Liškojském jazoje, Nímský kotbusa osci, stajíš webkem a na taký pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kaké to vědrojo. Hošebuský měščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadauktaš, aby zgromadně sformulijak přebytovali opciu stajenia takéje kamery. Ako přícunu gronje, až taky livekem majú vie veľa turistických stronách a až to tujo marketingujú toho jazora. Nejprve musí gledaš, čo ta kamera by mogala stojaš a co to všetko plaši a kak to funkcionirujú se šitom datu. Autonómne jezdenie, to groni auta abo busy bez šofíra stajajú v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nejprve bužo měščanský parlament v Ljubňuje ten týždeň daš zastojnstvoju nadok, aby zgromadne s tým okresom a s mestom z komorou gledali, kak mogu se pracovať vo spichovanie autonómneho jezdenia pla zvyskového ministerstva za obchad. Kaž to spichovanie se neražio, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonómneho jezdenia za zjavný obchad. To ministerstvo spichuje také ideje, dokoliaž vysebné nalianže filujú cesto jezdžaje za busy. Pětk su ve Bielej Wyže zasvičili svojo kulturné dvorniščo. S takým má ta stará dvorniščova tvár z leta 1869 nuje nadok. Dvorniščo s takým njama vici svoje jatnučky nadok v zvisku ze železnice, ale obšimio nento biblioteku, kafiuniu a zal za zaredovanja. Jesnicky mogu ljuže o nadali kupiš, a zjavna tuleta o tekijo. Bela Vida jo kupila to dvrnišćo južo 2013, a jo dalo jo přetvariš vytkinca leta 2026. Tvarske žila su dogromade plašili 8,2 milijunu euro. Mesto jo zaplašilo 60% v toho. Spytk jo přišel ako spichovanske penize vietnímskeho zvieska.
0: Jadro.
1: Žinca žajčo jo klusta kurjava ležala na lukach a drogach. Mokšeše luft nebyva. Žinca a viče nebužo se na žeden pat paraš. Temperatúry znanie tuholu išší vici ved babinego lieša. 22 gradu bužo Slunsko nám ogriš luft a ľaunu žinca a viče. Temperatúry znanie tuholu išší vici ved babinego lieša. 22 gradu bužo Slunsko nám ogriš luft a ľaunu žinca a viče. Nadali nie vedvíže šmroz.

0: Svojanske vejovarje, a rucnikarje su svoje kofre juža zase spakovali. Cora jo se zakoncila letosna sezona starego luda domu Niskego muzeja pet gołym nebjom dešnje, a to ze svežinjom a velikim rušom. Me kolega Gregor Klim jo bil namestnje. Gregor, jo se gošćam přibytnym svežin zbedobal.
1: No, gronima raz tak, ješnicki a tykajn so ronotak dosegali uše 700 gości je přišlo do starego luda. To je skoro dvojc tak wiele akovaci při takom ukońcu sezóny, veni su doživili bitvu vo Svojansku jas a staré rucnikárstvo. Su mogli se viešak kupiš a uprobirovaš a wiele nauknuš. Napríklad až južo pre 1000 let su sebe Svojane z pincetu vose z nosa šegnuli. Starom luže bužo nento mirnej, pak nic nuči ve domuniske muzeju. Tam gledajú nasledujúce zaredovania zemnem casu, južo ten konc tyženia živo umiestvo, vúžeské serské umiestvoky a umielce pokazajú svoje užíva ze živarniu pred navidovaním maje náglovie, neželu zigačich vedpodňa bužo vedverinie.
0: Ja, tak na příduce svěženě v Dešaňském domunickém muzeu můžeš asi jaslíš, ale tak na svěženě druhých muzeách už ti ten tožen pogledňujeme tak do druhých muzeů ve Vůžice. Učabný řek Gregor za informace.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Droga przez Balbucku uszynu weduje szysza. W lubniu jekši žiliš nabranki z udobywania nuch energiju a bużo kamera live uszczela żywienie przy liškojskim jazoje. To a dalszne pojeści mamy nento za was. Przy mikrofonie jo Stefani Krautzholz. Droga przez Balbucku uszynu na krotkie rzeczo wetpicnia weduje obnowiona. To přitrefio vytres drogi mjazy Gatojským rozvjaselinským parkom až do Barbuka. Droga, de širše veduvaš, je kšoma vedio stabilizirovana. Na taki pat je auta ljašči mic v samskim casu ješ vet oboma smiroma. Gatojská gmina jo to planovanje južo donado kadala, a vytpovedne přosby pla zagronitych zastojnstvo beže. To celé bužo nikak 800 a 1000 euro zaplašiš. Zachopíš tvaríš kši ešči letosa. Mieščanský parlament v Ljubnu je, co šikne mieščanské žile občiliš na svých nabrankách z odobovania takých energií, ktoréž sú za obnovenie comne, erneuerbare energien. Suma, de v turelných 5 euro pro obydlaje, pekšacováš na 60 euro za ten vytpovedný mieščanský žil. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgospodaje solárnych a většových záložkov, kde je pitrefionným gmenám výstu sumu zaplašíš. Tady se staš, kaž měščanský etál je dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubnojském měščanském parlamentu budu v toho dali pědaš v tom týženiu. V Hošebusu týchtuju, lecojú při Liškojském jazoje, Nímský kotbusa Ostsee, stajíš webkem a na taký pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kaké to viedrojo. Hošebuský mieščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadauktaš, aby zgromadne z formuliak prebytovali opciu stajenia takéje kamery. Ako přícunu kronie, až taky livekem majú v veľa turistických stronách a až to tujo marketingujú toho jazora. Nejprve musí gledaš, čo ta kamera by mogala stojaš a co to všetko plaši a kak to funkcionirujú se štítom datu. Autonómne jezdenie, to kroni auta alebo busy bez šofíra stajajú v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nepere bužo mieščanský parlament v Ljubnu je ten týždeň daš zastojnstvo ju nadok, aby zgromadne s tým okresom a s mestom z komorou gledali, kak mogu se pracovať vo spichovanie autonómneho jezdenia pla zvyskového ministerstva za obchad. Kaž to spichovanie se neražijo, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonómneho jezdenia za zjavný obchad. To ministerstvo spichuje také ideje, dokoliaž vysebné nálianže filujú cesto jezdžaje za busy. Pětk sú v Bielej Wyže zasvičili svoje kultúrne dvorniščo. S takým má ta stará dvorniščová tvár z leta 1860 nuje nádok. Dvorniščo s takým nemá veci svojej jatnučky nádok v zvisku ze železnice, ale obšimio nento biblioteku, kafeuniu a zál za zaredovania. Jesnicky mogu ľuže o nadali kúpiš a zjavna tuleta o tekijo. Bela Vida jo kúpila to dvorniščo južo 2013 a jo dalo jo přetvaríš vytkynca leta 2020 časem. Tvarské žila sú dogromade plašili 8,2 miliónu euro. Miesto jo zaplašilo 60% v toho. Spytk jo přišel ako spichovanské peníze vietnímskeho zvieska.
0: Jadro.
1: Žinca žajčo jo klusta kurjava ľažala na lukách a drogách. Mokšejšie luft nebyva. Žinca a viče nebužo se na žeden pad páraš. Temperatúry znanie Tucholu išší více v babinego lieša. 22 gradu bužo Slunsko nám ogriš luft a ľavnú žinca a viče. Temperatúry znanie Tucholu išší více v babinego lieša. 22 gradu bužo Slunsko nám ogriš luft a ľavnú žinca a viče. Nadali nie vetvíže šmroz.

0: Doktor Schwerat Skortujo, a co przytom serski peda, stende ninto dokradnie przysłuchać, jaselisz myżeszose na Skortowe turniere domowinskie kubki Hrszebus, zinsastom zachopił, przeprosone su szykne lubowarie serskiego kortowania ich znata przyjaciele, lec serski umieju abo nic, przosom gledasz on na to, aż grajom przedse peniežele ulicujo kito ela.
1: Also to wotbeže u nas tak, so my jeden raz v jase zu rajeme, a to všetci od oktobra až do mrca, alebo zachopin apríla, tak bude ište, kde sa to hoží. Jo, jeden raz so my tam zmakame, my tam jen malé obulu zapraštíme, to sú 2 euro pež zaseť, to se po na koncu upraštíme. Momentálne sme 16 solúži, ktoré sú přizjavené. To je raz Pitch for Letze or Pitch for Mary. Mir hat auch ein Kollege, ich sehe mich in Schwarz, dann so aufschädlich. Für das sind halt so, denke ich, was hier nach Biersada, nichts für die Graschu, alle, wir machen mit Potom, denke ich, an den Schestauchen, dass wir den mal ein Psychus nehmen, am zum Panteke Uri zu kommen. Jo, hat er nie oder retten, aber ja, wir machen, denke ich, nicht, ich sehe mich in Schwarz.
0: Jo, kužde leto škotuju, jo to južo dujka tradícia, miastem skoro čižašča let se zmakaju.
1: Zachopili sme mi miest, ktoré, ja som ižo leto spýtal, že začal vás, 19.6. a 8. a 19.10. Vyšlím tak to, 2 leti šiponio.
0: Jo, Gronni, Kito Ella, Žinca Viacor, či bytele na 6 zachopil se letosne serske škötovanie ve klubuni serskego internáta v Mišče. Dalšný termín je ten 9. november.

0: Kajž sme vám rúne povedali, HBO Max startuje hodo ze svojej novej sériu Harry Potteru, story knihu v ostane, ale kak bude vôhotovanie, efekte a tak dále, to ništo nevie a viele so tuka, trailere dáža hižo prini začišť.
1: Vy so chceme tiež vidieť, što si vyvodu tej sérii myslíte.
0: A tohle je so Lucian Šuta na púč podal a so vás prašal.
2: Som so za vás s mojim kuzvorským kýom zmienom mikrofón na púč podal a so vás mne s druhým prašal, što to za vás voznamenia zo Winjeteka nová séria a hač to docela trebame.
3: Ja som poprom jen fan o tým, dokýž som ja gaž prajnete knih čítala a přesto ja som jara na to veslu, dokýž bon vyzo jac mysna za detaily a dajkene štojo.
4: Vyzo sú te staré filmy nostalgice, ale jedna nová séria si ja musú jo tý nešto zajímavé za jedno Harry Potter fana.
5: To je schon fajn, so přesto nú sériu, da ja vyzo zase nú vitsky, kotrež nieke snadno nesú ve tých filmách boli, kotrež sú boli pa ve tých knihách. Ale ja prajem, te filmu buchu poprom dosal, ja to nie tak vážne, so jedna nová séria přijde.
2: Tež, když se většina z vás přiším sériu vobleda, dává autorky dla kritika na sérii.
4: Dokéž ta autorka J.K. Rowling v posledných letách jara problematická jeho dvava, ale píše tiež od započátka sem zno rasistická v jejich knihách, redujem prajč ta jenička asiatická holce, tam je Cho Chang rikava, alzo nie je to kus stereotypiska, ale tiež nieke v posledných letách je ona so jara transfobiska a homofobiska stava. Napríklad, šo štož so přes tuto novú sériu što ona dostane, ona bude do transfeindlich organizáciu dať, štož to je tak hrúpa, to nedoví buď.
2: A duž máme netko série misto filmu, máme vyzotýž viste zmine. To odlach chcúš vidieť, što doby v sériách vostač abo hinak byť.
6: Ja som to minul na zobuchu, že to byli šon tún so hauptstoryline, tam nutská meč vod toch knihu a nic převele nuo k tomu činč.
3: To je na šo musli, napríklad na jac figúry, kých sú sobol einfach vonvosteli a kých sú poprom tejara vážne. Also so einfach jena knia jac misnoma, also so môžem na šo muslič a nedobím tún story nekak skrúčič, dokýž tún čas nedosel.
5: Ja den preit mir so schätze Jahre lube oder ich ja dann in so Magie a schied Gott dein ist so fein Pokersauer alle was mit dich schätze Schellakore Kische a mi bus so Jahre lube ja li nebu so scheuenisch Worte Gryffindor Werter alles nano de damne Kische buch so jetzt Pokersal jetzt sich Charaktere Pokersal ja statt dein ist
2: Schanze Buch Serie Satomili Schako je nicht jetzt Chassa hat für Film mach.
1: Hat sie sehr nicht gewobladert, aber nichts hier will so warm schön.
0: Ale za najú môžu prajíš, zo si tu zavešte v oblada môj a to v samsných outfitách keštienca. Abo, Hanna?
1: Hoj.
0: Dumbledore je hižo praju, v najčimnejších časách môžeme zbožo namakač.
1: Jeli, nichtu svicu zasvičí.
0: A jeli nichtu svicu nezasvičí?
1: Ach, potom pomalu môžu.

0: Čím dlje so dženca z Harry Potterom zaberam, čím bolje nadpadnje, ne trebamy Hogwarts nidže w šotiske pytać, kompletny kuzorski svět je dawno bola nas.
1: Cele jasne, domovina je naše ministerstvo za kuzvanje, politika, posedzenja, šelake vortriade.
0: A nichtu zcewa cele pravene štuje runje začo zamovite.
1: Pieneze leža vezo pola Gringotts.
0: Potagim pola zaožbe za serbski lud. Nevemy hač trezore z mir voptražuja, ale za kužo, vopravde kužo, kust nešto na galionach maja.
1: Naše medije so hišče jednoriše, serbske noviny, dnjone profet,
0: serbski rozvoz, Potterwatch, jenež z minne volde bortom, a najskyre z viac popovi hudžbu.
1: A štušce so buboko do podlenc do našeho sveta zanurič, dže do serbsko instituta.
0: Potakim do mysterioho votreda. Tam zubia so ľudžo na viacore leta v sliženským projekče.
1: A nede z 480 stronske publikácie sú zase vroča.
0: Nezrozumieš sa na no všetko?
1: Ale je vážne.
0: A samo svojský Quidditch máme vúbranga vizo. Naše serbské Quidditchovo národné mústvo.
1: A Europiada, naše svetové mištostva, je než bez koščov a zvotoho šnaca.
0: Pričímž by dajky šnac prakticky byl. Stopovsta dybku, ranimo a šicu moža domoj.
1: Vizo treba náš kuzvarský svet, tiež kuzvarský gamut.
0: Tun máme, serbský sejm.
1: Kuzvarský gamut rozsudí vo najvážnejších naleznostčach magické zromadnosti.
0: A serbský sejm by to tiež jara rade byl si myslu. Odpovedne magické prava sú najskýre ište pobúču.
1: Pošta sa sú, bola nás najskýre kokoše, to môže trať.
0: A što je z cíkostča?
1: Cele jasne, a jastva. Miestnoštky diskutovaniu, svedčeniu a z nikakie příčiny ma zadkula tam tiež přeco svoje zromadžizne.
0: A madame Rosmerta je potom cižikec džit, abo što?
1: Z tým je vyste, kuzvarský svet by cíl čas tu.
0: Vosrieč v Užicu.

0: Przedstawić się liczne prozniny są nimo, nowe szulskie lito są zapocznie, a nadobo czeka pola was doma list.
1: Nic nikajki, przeproszenie do Hogwartsa.
0: Jenoś nie wie, że pół stunkroczkę nastupniszczu 9:45, ale direktnie do Jadoniskie studiane Mierczynkowie, wszako są runie z dajkim listom za jej szulogi a szulorią szulskie lito zapocznie.
1: Zajmała a magiska idea, to laka jeszcze takle z ideami je, nastawate sztuta z wysto problema.
2: Jsem w opodzie przeco zase o tym przemysłowa, że to bo ja mała ze szulorami czynsz, kotru knihu da budžemo nek skončne čitač ve šuli. Když jaz to ukađam za jen šulero s tem vopođe od prvne do posledne sade popane ha, dostane ha. Sem pon popravna to šišva za dobito je na knija boč, kotruž ja sama rade čitam. Hebak ja ne dočinu nekajku skuli motivaciju tem džičom, modostnim šuleram, štušti šec dales posredkuvač. V tem vokomiku jo se tak rec vozrođiva ta ideja zoja Harry Potter za.
0: Po všem zdáču byl kuzvo kytro spišne skutkovalo, hižo po prvním šulským dňu přinesechu džiči svojské Harry Potter vice sobu.
1: Tola kuzvanský svit Harrya Pottera by vele viacač dekorácia. Přes Harrya, Hermine, Ron a Co. Zeznaja šulere zmužitosť, přečestvo, lojalnosť a figure, v kotrež možachu sa zasa namakač.
2: To je mi vopravde jara pozitivne nadpanost, to je na čo sú deči jara dere reagovali, jo. Som ješi kúžde ze z tých vôňoch v osobu vieste kajkošče, kýž je alebo ju v osebe opisuje. Napríklad by Ron tun, kýž mieše ve mate nesmierne vujke čeže. No a to sú také vecky, de Hermine jenci musí na šulským polu te šo jednore pane, ha ta jo mudra, ha ta ha šo z lohkosťu bere, ale ona mi ješ na započatku vulky češe tam vopravde přečestva natvarič ve te šuli. Tene hodnote, kýž šo jen tam musí bu zatvarič, te sú tak vúrostli ze sčítanom tej knihy, ha to sú tajky vecky, kýž sú mi jara pozitívne nadpaneli.
0: Započalo je so kuzvo v vúčbie nemčiny, čítanie, písanie, gramatika. Všetko dostá svojský malý Hogwartsový touch.
1: Tola spíšne nebe Harry Potter jenž v nemčine téma, ale nastávajú kuzvorské gie v športu so kvidečraje a veľa ideu džičí samo sobu vujivachu.
0: A potom poradí so snáno najčešie kuzvo z cíva, džičí chcúchu dobrovoľne čítač a písač.
2: Mir to, ja si musím ta příčina, čerla ja praju, ja to niekedy dále činu v dalších letníkách. Jo, vopravde tá, zo smer putva, zo jo tá motivácia rúne na polu čítana, jara vujka boa. A to ty mi nieke zase nadpane, to nebe žan junkrotne stav tam v zajšom přebehu, ale to jo vopravde tak, zo ty džiči jara rade do toho čítanského časa dú. A když tu na dla nekajkých příčinů dopanají no prečpane, to je za všetké děti je velký problém. Možná dženca nejsme čítali. Also to je vopravdě tak, že děti jsou celý čítač a to by ty největší, co jsme mohli docpět. A ty jsou tyž započeli jace písač, od samopísač. Já jsem měla děti, které jsou listy písali v okohod. Also děti jsou vopravdě tyž naraz ideje měli jace fantazie tam dále plést.
1: A šo to celé bez kuzvarského kia?
0: Všičímž při tutej motivácii to si nesem celé vysta.
3: Aj...

0: Zadkula.
1: Njone Prophet präsentuje najnowsze boistche z magiskeje Łužice.
2: Serbski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostane novu menzu. Juch za krajnoradne zarjad hač do konca 2020 podle internata natvarič.
1: Kajš z djeli zarjad na naprašovanje ma nur dva serbskim šulerjam gymnazija, vyšeje a zakvadneje šule kajš tež internatnym djičom doodobne dobre vumenjenja za zastaranje z jeduski čič. A v šulskim tvarenju je potom tež viace mistna. Nimale kajš z małym kuzvom.
2: Jeno špenjeze hišče nesu docela skuzvane. Přizvolenje za spichovanje hišče pobrachuje. Tučasne kalkuluja z 3,5 milionami euro za novu menzu.
1: Z Budyšina dále do našeho serbského kuzvarského světa v Čornom Gumcu na areálu Krabatového mlyna je konstitutinja něče 2000 vopytovarjů domkovanku svědčivo. Rezonanca by po svojach jednačela Antona Fuchsa runě tak silná kajš loni.
2: A serbské magie by došť. Vústupichu kroščanscy muzikanča, folklorne ansambl Vudvo, nimsko-serbský ansambl Kočebus, smerdečanscy Revario, horjane a kor nałožkuje skupiny Krabat.
1: Z dobom je so 5. krabatowy tydzień zahaju, niedze 23 zariadovanju, pistuje lica živu dúrečnosť a kulturu regiona. Krabat by horde był.
2: Na běhu vopokal z božného kapvana Alojsa je so sobotu v Radvorju 157 ľudí vopčilivo.
1: V ubydžovachu so na čahach od 500 metrů hač do 6 kilometrů. Najstarší športovc by 670-letný Budyšan a po našich informáciách běžu šíce bez Felix Felicisa Papuču.
2: Zariadovali sú by ST Radvor, TZM a Radvorský modžinský klub. Za dve leče chceža jún zaso vúhotovač.
1: A na koncu nešto za všetkých kocíš račo reju jahač behaja, ale dáda so pšelša ráde vopku zvač. Cíletnú ročnicu je serbská rejovanská skupina Vúžičanská rapsódia serbského ľudového ansambla Svečiva.
2: Nedže 380 vopytovarjů je program vidžaro. Podľa bychu tež smerdečanscy Revario, folklorne ansambl Vúdvo a Vúžičanka.
1: A sobotu po programu je kapava holaský krejam zahrava.
0: Zadkula. Neuse, zeuse. Každú pondelok.

0: Zlatkula. Šrobjec.
1: Tutum piatk, potek im 9. oktobra svedči Radvorská serbská šula ročnicu svojho stoletného vopstača vodštolnače. Do 17 hodin vodmie so dvoru svedžen, tam je tež vústajnca přihotovaná. V piečej přidruží so program v tamnejšie slavihy večo v 19 hodinách, s čeho ja potom rie z kapavu kontakt. Vodčelne deremeče postará so Radvorský modžinský klub. 24. oktobra odmeja so kajš loni hižo kermušne rie v Krosčicach. V Hornikovom domie bude šitko přihotované, veselíc meče so na rie z kapavu Logarytmus. Haja doke so čas partijo bože konce kila, mam netko išče nekotre športové pokyvy. Kopajncu môže čase konce dženia v Rajvicach obladač, ranno je tam s hosčom. V Radvoriu čaká na vás serbský derby, SJ Nevelčice sú tam na vopeče. A když máte lož trošku ďalší buč na sozač, podajče so do Sepic, tam bojuja pančičanci, kopareho od Cidybky.
0: Zadkula. Tu som doma.

0: Jedne prašenje je za najudženstniše vusovanje hišče v otorjene, štu je naš dženstniši, nic naš dženstniši. Pošičku na naš serbski Harry Potter tu ve Vužice.
1: Tu je bližšie a ce myslič v čornom gomcu. Krabat, bolte gim jenoš bez Hogwartsa a misto do z čornom mynom.
0: Runje tam na arealu krabatového myna v čornom gomcu je so konstiženja nidže 2000 ľudí na domkovance zešvo.
1: Z dobom je so tam sobotu tiež 5. krabatu tyžen zaju. Nidže 20 zariadovanjo má v přichodných dňach serbsku a nemsku kultúru, dvúrečnosť a zromadnosť v regióne pokazať.
0: Naši študenča Maja Šako hišče z mesterske proziny z najmenša Číkociš nesu jastie. Môžete si dola júce z kolesom do Pančic dojeť, že sa čiše vo tam stát kolosovanské túry. Nimo toho poskyčí sa večo v sedmých večornom kumcu čítanie vo krabače pri vojeniu. To si pomážme lovo do zakatúkče.
1: Tyžin pône poskytkov skončí sa potom nedželu s Božím šú domkovánky v Kuluje.
0: Cový program namakáče v internete na strane Krabatového regiona.

vytušil vač, čím na česa neporáč, krok za krokom dále sač, poč mi nikdy pozastač, přece tvoje heslo vě, lube a tyž chube dny, ty mě stejně pozbuduješ, hámy pohon, to se ty, ty se ruče za ty pjuta, ty mě spasl vůči, než jak ješ pokoj, že pohaš, ty mi lubiš, už se dobučeš, aj doby pak já nalesím, ty se moje, to já vím, duši na to čopota, zima nech se navala.

0: Se magiske og svitter Harry Potter er netko, der hinæsher og strasjende og svitter TikToker. Dam anna drui socialnych søtjach, skiri så runje trend, hvor dag mere nu vane Cat in the Hat.
1: Poprawam je do figura z dziczacy kni, jenoż online wupada wona runie cyle hinak, jako straszna postawa z wowu kuczki, a czerwieno białym cylindrom, kotraż so w nocy przed domami, na drogach, albo samo przy szulach jewi.
0: Wiele z tutych video a w obrazu jest KI zhotowione, albo nastajne. Problem pak je, miastem są so też ludzie, jako Cat in the Hat straszczyli a strach szerili.
1: A z internetowego żota je tak miestem samo tema za szule a policję nastała.
0: Po takim jeli w nocy kuczku z cylindrom widzicie?
1: Potem snano lipie durie a w okna zaczynić.
0: To Halina nitko bych moj tu ten aparatschik Dumbledora trabował, so bych moj tu w studiu switzu hasnował.
1: Der 10 Sekunden nicht gdisch es mehr mal, seht Sapinaki, des wird das Tutschitio.
0: Nein, nicht so potom, nein, tscha, sag um die mal, potom dürfen mal so out und dumme lecet, a dort la de mugle widetschnes mit da.
1: Ach, dich la gens hat dich jetzt nicht so nett über potom wusse wann jutu.
0: Na dere, da, dobro nutz, a nienas troschtsche so, de spola was, na sara ju jutzerane auto wischtom er wiesa.
1: Nutzku!
0: Doktore, sem přesvědčený, že můžu kuzvat.
1: A jak jste na to přišel?
0: Moje peněze jsou každý měsíc od samého zubě.